0: v zahraničí pod vedením skúseného podnikateľa. Ide o obojstranne prospešnú spoluprácu, pri ktorej môžu obe strany objaviť nové európske trhy a obchodných partnerov a oboznámiť sa s odlišnými spôsobmi vedenia firmy. Európsky jednotný trh je už viac ako 30 rokov základným pilierom Európskej únie. Umožňuje občanom únie slobodne žiť, pracovať a cestovať v ktorejkoľvek členskej krajine. Jednotný trh ponúka tiež značné výhody pre podniky a právnu stabilitu a poskytuje prístup na trh, finančné služby, investičné príležitosti a finančnú podporu. Ide o odrazový mostík pre firmy v Európskej únii. To, aký kľúčový pre odolnosť ekonomiky je fungujúci jednotný trh, ukázala aj pandémia ochorenia COVID-19. Tejto téme sa podrobnejšie venujeme v podcaste s názvom 30 rokov jednotného európskeho trhu, dosiahnuté úspechy a budúce výzvy. Nájdete ho na našej webovej stránke Europarl Radio, ako aj na platforme Spotify. Pandémia nám ukázala, že jednotný trh stále nie je plne rozvinutý v niektorých oblastiach a zvýraznila, čo všetko treba ešte zlepšiť. Na tento účel smeruje na obdobie rokov 2021 až 2027 až 1 miliarda eur z únijného programu pre jednotný trh. Ten podporuje v rámci obnovy po pandémii COVID-19 konkurencieschopnosť a udržateľnosť malých a stredných podnikov. Únia sa tiež rozhodla do podnikov oveľa viac investovať. Nezanedbateľné možnosti finančnej pomoci ponúka program InvestEU, ktorý podporuje investície, inovácie a vytváranie pracovných miest v Európskej únii v rokoch 2021 až 2027. V oblasti malých a stredných podnikov program ponúka prístup k financiám osobitne určeným pre tieto podniky. Na regionálnej úrovni ponúkajú viac príležitostí európske štrukturálne a investičné fondy. Pozornosť, ktorú venujeme malým a stredným podnikom, ide ruka v ruke s pozornosťou, ktorú venujeme súčasným, ako aj budúcim pracovným miestam v Európskej únii. Ak sa chcete dozvedieť viac o prostriedkoch Európskej únie, ktoré máte k dispozícii a ktoré vám môžu pomôcť pri rozvoji vášho podnikania, môžete sa obrátiť na najbližšie informačné centrum Europe Direct. Počúvali ste podcast o tom, ako uvoľniť potenciál malých a stredných podnikov v Európskej únii. Ďalšie naše podcasty si môžete vypočuť na webovej stránke internetového rozhlasu Európskeho parlamentu Europarl Radio.
1: Maria Corina Machádová a Edmundo González Urrutia získali Sacharovovu cenu za svobodu myšlení za rok 2024. Vůdkyně demokratických sil ve Venezuele Maria Corina Machádová a nově zvolený prezident země Edmundo González Urrutia, kteří zastupují všechny Venezuelany bojující doma i v zahraničí za obnovení svobody a demokracie ve své zemi. Machádová vyhrála v roce 2023 opoziční primárky, které jí měly umožnit kandidovat v prezidentských volbách v roce 2024 za celou demokratickou opozici. Poté, co jí venezuelský režim svévolně zakázal zastávat veřejnou funkci, se opozičním kandidátem stal právě Urrutia. Před volbami v červenci 2024 došlo k rozsáhlým represím. Některým osobám bylo zakázáno zastávat politické funkce, jiné byly zatčeny a došlo také k porušování lidských práv. Úřadující venezuelský prezident Nicolás Maduro se prohlásil vítězem voleb, ale jeho vítězství zpochybnili nezávislí pozorovatelé, včetně zástupců OSN. Evropský parlament pak v září 2024 uznal legitimním prezidentem Venezuely Edmunda Gonzálese Urrutiu. Během protestů a politických represí se Maria Corina Machádová v obavách o svůj život uchýlila do ústraní. Dne 2. září tohoto roku vydal venezuelský soud na Urrutiu zatykač, což mezinárodní veřejnost odsoudila. Přestěhoval se poté do Španělska, kde mu byl udělen azyl. Dalšími dvěma finalisty byli Izraelská asociace Women Wage Peace a palestinská asociace Women of the Sun a jejich spoluzakladatelky Yael Admiová a Rim Hajjajerová, které usilují o mír na Blízkém východě, a dále pak azerbajdžánský akademik a protikorupční aktivista Gubat Ibadoglu, který byl zatčen v roce 2023 poté, co kritizoval praktiky v ropném a plynárenském průmyslu ve své zemi a založil charitativní organizaci pro navrácení odcizených veřejných zdrojů. Sacharovovu cenu za svobodu myšlení uděluje Evropský parlament pravidelně již od roku 1988. Cena je udělována jednotlivcům a organizacím hájícím lidská práva a základní svobody. Nese jméno sovětského fyzika a politického disidenta Andreje Sacharova a je spojena s finanční odměnou ve výši 50 000 eur. Tento podcast je k dispozici ve všech 24 úředních jazycích Evropské unie. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.

0: Lidé na celém světě každoročně 8. března slaví Mezinárodní den žen. Je to den, kdy si připomínáme překážky, které jsme jako společnost překonali v boji za rovnost žen a mužů a kdy můžeme oslavit, jak daleko jsme pokročili. Vše začalo před více než 100 lety, kdy dělnické hnutí volalo po společenské změně a Evropa byla v jejím středu. Tento díl ze série Historie a fakta poukazuje na klíčové okamžiky, které boj za rovnost žen a mužů formovaly. Mezinárodní den žen má kořeny v dělnickém hnutí, které se rozvinulo na přelomu 19. a 20. století. Všechno začali bojovníci za dělnická práva. Přesněji řečeno bojovnice. Dělnice v oděvním průmyslu ve Spojených státech amerických začaly stávkovat za lepší plat, zkrácení pracovní doby a volební právo. 15 000 z nich se v roce 1908 vydalo na pochod přes New York. Rok poté se konal první Národní den žen. Doopravdy se ale den žen ujal až v Evropě. V roce 1910 na konferenci socialistických žen v Kodani vyslovila německá aktivistka Klára Zetkinová odvážnou myšlenku. Pojďme založit tradici každoročního Mezinárodního dne žen, který se bude slavit v každé zemi světa. Proč vlastně? Chtěla ženy sjednotit napříč zeměmi. Spojit je v boji za volební práva, rovný plat a spravedlivé pracovní podmínky. Delegáti ji bez váhání podpořili. Rok na to, v roce 1911, se tak slavil první oficiální Mezinárodní den žen. V řadě evropských zemí, například v Rakousko-Uhersku, Dánsku, Německu či Švýcarsku, vyšlo do ulic bojovat za volební a pracovní práva žen přes 1 000 000 žen a mužů. Pak přišel rok 1917, který všechno změnil. 8. března toho roku petrohradské ženy místo do práce vyrazily do ulic. Žádali jednoduše chléb a mír. Protestovali proti válce, hladu a útlaku. Během několika dní jejich akce rozpoutala ruskou revoluci. A do konce roku ruské ženy získaly volební právo. Právě proto se Mezinárodní den žen od té doby slaví 8. března. I když OSN tento den oficiálně uznala až v roce 1977. Po druhé světové válce se prosazování rovnosti stalo součástí nové Evropy. Zásadu stejné odměny za stejnou práci zakotvila Římská smlouva, zakládající dokument EU, už v roce 1957. Rovnost žen a mužů byla od samého počátku jedním z principů Evropské unie. V průběhu desetiletí Unie přijala mnohé předpisy zakotvující rovnost žen a mužů v zaměstnání a v otázce rodičovské dovolené a také boj proti genderově podmíněnému násilí. Stále ještě ale není vyhráno. Ženy pořád berou za stejnou práci o 15% nižší plat než muži. Stále jich není dost ve vedoucích funkcích. A příliš mnoho se jich stále setkává s genderově podmíněným násilím. Evropský parlament hrál při utváření unijní agendy v oblasti rovnosti žen a mužů v posledních letech ústřední úlohu. Jeden z přelomových kroků byl učiněn v roce 2023, kdy Unie přijala závazná pravidla transparentnosti odměňování. Poprvé v dějinách musí firmy prokazovat, že jsou muži a ženy za stejnou práci placeni stejně. Parlament rovněž stojí v čele, pokud jde o boj proti genderově podmíněnému násilí. Po letech výzev ze strany europoslanců se Evropská unie připojila k Istanbulské úmluvě, která je přelomovým dokumentem o ukončení násilí páchaného na ženách a domácího násilí. Vstoupila v platnost v roce 2014 a od 1. října 2023 k ní Evropská unie přistoupila jako celek, ačkoliv ji několik členských zemí individuálně neratifikovalo. A v roce 2024 učinili europoslanci historický krok. podpořili vůbec první právní předpis EU, zaměřený konkrétně na násilí páchané na ženách a domácí násilí. To je důležitý posun. Nedávno, konkrétně v listopadu 2025, poslanci vyslali jasný signál Evropské komisi. Je na čase vypracovat nový ambiciózní plán rovnosti žen a mužů na období 2026 až 2030. Vyzvali ji, aby připravila přísnější opatření proti genderově podmíněnému násilí, podporující lepší přístup žen ke zdravotní péči a skutečný pokrok při odstraňování rozdílů v odměňování. A důrazně upozornili na to, že práva žen musí být chráněna, i když některé země proti rovnosti bojují. Evropský parlament též soustavně usiluje o větší zastoupení žen v politice. V roce 1979, kdy se konaly první přímé volby do Evropského parlamentu, byla předsedkyní zvolena Simone Veilová. V té době ženy v europarlamentu zastávaly pouze 16% poslaneckých míst. Dnes už je to téměř 40%, což z něj činí jeden z nejvíce genderově vyvážených parlamentů na světě. Každý rok kolem 8. března Evropský parlament pořádá zvláštní rozpravy a akce. Na nichž znovu potvrzuje, že rovnost žen a mužů je pro něj stále aktuální a hodlá se o ni dál zasazovat. Mezinárodní den žen není pouhým datem v kalendáři. Jedná se o výzvu k akcím, které rovnost žen a mužů skutečně podpoří. Po více než 100 letech boj za práva žen stále probíhá a Unie v něm hraje zásadní roli. Protože pokrok se neděje sám od sebe. Vyžaduje lidi a vyžaduje činy. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament.
1: Banker har en viktig roll i vår vardag. Vi litar på att de ska ta god hand om våra pengar och vi är beroende av dem för bostadslån och betalningar. Och på samma sätt har också EU sina egna banker som hjälper unionen att nå sina mål. Du har säkert hört talas om Europeisk centralbanken, men har du koll på hur centralbankens beslut påverkar din plånbok? Och visste du att det också finns en europeisk investeringsbank med ett eget specifikt uppdrag? Häng kvar så tar vi en närmare titt på de båda. Låt oss först titta på var de här bankerna finns. Europeiska centralbanken har sitt säte i Frankfurt, Tysklands viktigaste finanscentrum, som också har landets största flygplats. De goda flygförbindelserna gör staden till en utmärkt utgångspunkt för både in- och utrikesresor. Och det gäller naturligtvis även affärsresor. Så det var ingen slump att EU valde just Frankfurt som säte för sin centralbank. Detsamma gäller Europeiska investeringsbanken som fick sitt säte i Luxemburg. Luxemburgs stad är ett viktigt internationellt finanscentrum och landet med samma namn var ett av grundarländerna till Europeiska ekonomiska gemenskapen, föregångaren till dagens EU. Så vad har då de här två stora finansinstitutionerna för roller? Jo, centralbanken ansvarar för den gemensamma valutan, euron, tillsammans med euroländernas egna nationalbanker. Dess huvudsakliga uppgift är att utveckla och genomföra euroområdets penningpolitik. Den ska hålla prisnivåerna stabila och försöka hålla inflationen under 2% på medellång sikt. Men varför just 2%? Jo, både för hög och för låg inflation kan vara skadligt för ekonomin i det långa loppet. Hög inflation betyder att priserna stiger snabbt, vilket lämnar större hål i våra plånböcker. Om inflationen hålls på en hög nivå kan vi inte köpa lika många varor och tjänster som förut. Därför är målet att hålla inflationen under 2% på medellång sikt, så att köpkraften i euroområdet upprätthålls och kunderna fortsätter handla. Det är viktigt att bevara tilliten till systemet. Men en alltför låg inflation kan vara precis lika skadligt, eftersom det kan leda till lägre löner och högre arbetslöshet. Priserna kanske går ner, men det är en klen tröst om folk tjänar mindre eller har svårt att hitta jobb. Centralbankens styrning av ekonomin kan i praktiken gå till på flera olika sätt. Den kan till exempel sätta räntan på en viss nivå för att hålla prisnivåerna stabila. Centralbanken ansvarar också för att betalsystem som bank- och kreditkort fungerar, så att vi snabbt, säkert och enkelt kan betala kontantfritt i butikskassan eller skicka pengar utomlands. Men centralbanken har inte bara hand om elektroniska betalningar. Den låter också trycka de eurosedlar som används runt om i Europa för att betala för varor och tjänster. Slutligen är det centralbankens uppgift att övervaka europeiska banker för att vara säker på att de fungerar som de ska och kan hantera alla finansiella problem som uppstår. Det var centralbanken det. Nu fortsätter vi med Europeiska investeringsbanken. Den har helt andra uppgifter. Man kan säga att investeringsbanken är EU:s långivare, för den lånar ut pengar till projekt som jobbar för att uppfylla EU:s mål. Projekten kan handla om allt från hälsa och utbildning till bostäder. Men varifrån kommer pengarna som investeringsbanken lånar ut? De kommer inte från EU-budgeten, som man kanske skulle kunna tro. Istället lånar investeringsbanken själv pengar, främst genom att utfärda obligationer på kapitalmarknaden. Pengarna som lånats kan sedan lånas ut igen med gynnsamma villkor för projekten. Cirka 90% av lånen går till projekt inom unionens gränser. Om du driver ett företag eller jobbar i den offentliga sektorn och har ett projekt som är i linje med EU:s mål, kan även du söka om ett lån från Europeiska investeringsbanken. Banken kontrollerar sedan om du uppfyller alla krav och mål och att du har en välutvecklad affärsplan. Investeringsbanken är en av världens största multilaterala finansinstitutioner. Men inte bara det. Den är också en av de största klimatfinansiärerna. Därför kallar den sig också för klimatbank. Den har ställt kampen mot klimatförändringarna i centrum för sitt arbete och investerar i en hållbar framtid för oss alla. Investeringsbanken stödjer också ren energi och innovation. Bankens ingenjörer, forskare, ekonomer och bankirer samarbetar med företag, myndigheter och civilsamhällen i 160 länder för att bidra till en grönare framtid. Investeringsbanken förmedlar alltså hela spektrumet av europeisk expertis till sina kunder världen över. Som vi har sett har EU:s två banker vitt skilda men ändå lika viktiga uppdrag. För att sammanfatta. Centralbanken har huvudansvaret för pengapolitiken, med målet att hålla priserna i euroområdet stabila och ekonomin på rätt väg, så att vi har tillräckligt med pengar att röra oss med. Investeringsbanken å andra sidan lånar ut pengar till projekt som gynnar oss alla. Den investerar i en tryggare och mer miljövänlig framtid för alla människor. Så fast de två bankerna har olika uppgifter, är de precis lika viktiga för EU:s ekonomi och för att skapa en lovande framtid för Europa.

0: yhteyttä asianomaiseen toimielimeen. Kantelun voi tehdä millä tahansa Euroopan unionin 24 virallisella kielellä. Oikeusasiamies on puolueeton elin, joten se ei ota vastaan käskyjä miltään viranomaiselta tai organisaatiolta. Se aloittaa tutkimukset joko kantelun perusteella tai omasta aloitteestaan. Se ei kuitenkaan voi tutkia asioita, joista on jo nostettu oikeudessa kanne. Euroopan unionin tuomioistuin voi erottaa oikeusasiamiehen poikkeuksellisissa olosuhteissa ja Euroopan parlamentin pyynnöstä, jos hän ei enää täytä tehtäviensä hoitamisen edellytyksiä tai jos hän on syyllistynyt vakavaan virkavirheeseen. Miten oikeusasiamies sitten toimii? Hallinnollisesta epäkohdasta pitää ilmoittaa ensin asianomaiselle toimielimelle. Jos tämä ei tuota tulosta, asiasta voi tehdä kantelun Euroopan oikeusasiamiehelle. Euroopan oikeusasiamies yrittää ensin ratkaista ongelman sovittelemalla. Jos se ei onnistu, hän voi antaa toimielimelle suosituksia. Jos toimielin ei hyväksy suosituksia, oikeusasiamies voi antaa aiheesta erityiskertomuksen Euroopan parlamentille, joka sitten toteuttaa asian edellyttämät toimet. Otetaan esimerkki heinäkuulta 2024. Silloinen oikeusasiamies Emily O'Reilly havaitsi 5 erillisessä tutkimuksessa, että Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto EPSO oli käsitellyt huonosti valitukset, jotka koskivat sen verkossa järjestämiä valintakokeita. Hakijat valittivat erityisesti testien käynnistämisongelmista, testialustan toimintahäiriöistä ja liian pitkistä odotusajoista. Erässä tutkimuksessa oikeusasiamies oli ehdottanut, että EPSO ottaisi selvää, voitiinko suoritetun kokeen tekniset näkökohdat ja eri välineiden toiminta tarkistaa takautuvasti teknisistä logitiedoista. EPSOn pitäisi mahdollisuuksien mukaan jatkossa vaatia, että tällainen toiminto sisällytetään seuraavaan etätestaussopimukseen. 4 muussa tutkimuksessa oikeusasiamies pyysi EPSOa ottamaan yhteyttä kantelijoihin, jotta kuhunkin tilanteeseen löytyisi sopiva ja oikeudenmukainen ratkaisu. Oikeusasiamiehellä on muitakin valtuuksia. Hän voi toimia ennakoivasti laajemmissa strategiakysymyksissä. Oikeusasiamies voi kiinnittää huomiota yleisen edun mukaisiin näkökohtiin ja tutkia kysymyksiä, jotka liittyvät unionin toimielimiin ja demokraattiseen päätöksentekoprosessiin. Otetaanpa jälleen esimerkiksi EPSO. Oikeusasiamies tutki EPSOn etätestausta edellä mainittujen 5 tutkimuksen lisäksi myös oma-aloitteisesti. Tutkimuksen johtopäätöksissä ehdotettiin, että EPSOn pitäisi varmistaa, että tekniset vaatimukset eivät aseta tiettyjä hakijoita epäedulliseen asemaan tai estä heitä osallistumasta etänä valintakokeisiin. Hakijoiden olisi myös saatava ohjeet, joissa kerrotaan, miten he voivat korjata viat ja valittaa kokeen aikana. EPSOn pitäisi myös tarkistaa omia valitussääntöjään. Oikeusasiamies ehdotti myös, että EPSOn pitäisi taata, että hakijat voivat suorittaa kokeet uudelleen paikan päällä arviointikeskuksissa, jos EPSO ei onnistu korjaamaan niitä etäkokeiden ongelmia, jotka vaarantavat hakijoiden yhtäläiset mahdollisuudet. On kuitenkin pidettävä mielessä, että Euroopan oikeusasiamies ei voi tutkia kanteluita, jotka koskevat jäsenmaiden kansallisia, alueellisia tai paikallisia hallintoelimiä, vaikka kantelut liittyisivätkin EU-asioihin. Näissä tapauksissa ongelmista voi tehdä kantelun kansallisille tai alueellisille oikeusasiamiehille. Euroopan oikeusasiamiehen toimisto käsittelee vuosittain yli 700 kantelua eri puolilta Euroopan unionia ja käynnistää yli 350 tutkimusta. Oikeusasiamies auttaa ihmisiä, yrityksiä ja organisaatioita, joilla on ongelmia EU:n hallinnon kanssa. Se on tärkeä tehtävä unionin toiminnan sujuvuuden kannalta. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
1: V Európe sa každý rok vyprodukuje obrovské množstvo plastového odpadu. Ten však nekončí v kontajneroch na recykláciu, ale na skládkach, v spaľovniach a žiaľ aj v prírode. Ide o miliardy plastových výrobkov, ktorých rozklad môže trvať stovky rokov. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti sa pozrieme na ambiciózny plán Európskej únie. Znížiť množstvo plastov, ktorými je svet zaplavený. Na Zemi už vari neexistuje taký kút, v ktorom by sme nenašli plastový odpad. Znečistené je úplne všetko. Pôda, voda, vzduch. Hoci to vyzerá na boj s veternými mlynmi, Európska únia je odhodlaná urobiť životné prostredie čistejším a udržateľnejším pre budúce generácie. A do tohto boja chce zapojiť aj ostatné krajiny sveta. Na začiatok si uveďme niekoľko číselných údajov. Čoraz viac ľudí si uvedomuje, že selektívny zber a recyklácia plastového odpadu je veľmi dôležitá. Napriek tomu sa veľká časť plastového odpadu v Európskej únii stále nerecykluje. Odhaduje sa, že v súčasnosti sa v Európskej únii recykluje menej ako 40% odpadu z plastových obalov. To znamená, že väčšina z nich končí na skládkach a v spaľovniach odpadu, alebo, čo je ešte horšie, priamo znečisťuje životné prostredie. Situácia je priam zúfalá. Plastové znečistenie má vplyv na naše oceány, pôdu a v konečnom dôsledku aj na naše zdravie. Boj proti plastovému odpadu pritom nie je pre Európsku úniu ničím novým. V posledných rokoch sa aj v prípade plastov začal proces, ktorého cieľom je nahradiť tradičné hospodárstvo založené na trojici výroba, spotreba, odpad, recykláciou. To znamená opätovným využitím odpadu ako cennej suroviny. Mielnikom je v tomto smere stratégia Európskej únie z roku 2018. Tá stanovuje konkrétne očakávania v oblasti znižovania množstva plastového odpadu, podielu recyklácie a environmentálneho dizajnu plastových výrobkov. Stratégia tak pripravila pôdu pre smernicu o jednorazových plastových výrobkoch, ktorú v roku 2019 prijali Rada a Európsky parlament. Práve parlament sa o to zaslúžil mimoriadne veľkou mierou. Smernica zohráva kľúčovú úlohu v boji proti plastovému odpadu v Európskej únii, pretože zakazuje určité jednorazové plastové výrobky, pre ktoré existujú ľahko dostupné alternatívy. Ide napríklad o jednorazové plastové príbory, taniere, slamky, tyčinky na čistenie uší či plastové paličky na balóny. Dôležitým cieľom bolo tiež znížiť spotrebu iných jednorazových plastových výrobkov, ako sú napríklad obaly na potraviny a poháre na nápoje, a rozšíriť zodpovednosť výrobcov za zber a recykláciu. Náklady by totiž v konečnom dôsledku mali znášať znečisťovatelia životného prostredia. Európsky parlament tým jasne naznačil, že model založený na zásade vyťažiť, vyrobiť, zlikvidovať a časy, keď si každý mohol bez následkov vyhadzovať plastové predmety, sú nenávratne preč. Európska únia sa však nezameriava len na reguláciu plastov. Aktívne podporuje tiež samotný plastový priemysel, aby sa mohol prispôsobiť zmeneným podmienkam a ísť v ústretí inováciám. Prechod na obehové hospodárstvo si totiž vyžaduje podstatné zmeny vo výrobných technológiách a surovinách. Na tento účel Európska únia spustila viacero finančných programov a iniciatív. Cieľom je pomôcť podnikom investovať do nových, udržateľnejších technológií, tak aby mohli na výrobu svojich produktov používať aj suroviny získané z recyklácie a aby mohli svojich zamestnancov preškoliť na ekologickejšie pracovné postupy. Existuje však ešte jeden ďalší obrovský problém, ktorým sa Európsky parlament musí zaoberať. Neviditeľná hrozba mikroplastov. Mikroplasty, teda plastové častice menšie ako 5 mm, vyvolávajú čoraz väčšie obavy. Pochádzajú z viacerých zdrojov. Z rozkladajúcich sa väčších plastových predmetov, z mikročastíc v kozmetických výrobkoch, z vlákien, ktoré sa uvoľňujú pri praní syntetických textílií, či dokonca aj z pneumatík pri jazde. Čísla sú skutočne znepokojujúce. Podľa niektorých štúdií sa do životného prostredia totiž denne dostávajú miliardy mikroplastových častíc. Nachádzajú sa v najhlbších častiach oceánov, na najvyšších vrcholkoch hôr, v našich potravinách, vo vode, vzduchu, ktorý dýchame, a dokonca aj v našom vlastnom tele. Európska komisia preto ešte v roku 2021 predložila akčný plán na dosiahnutie nulového znečistenia ovzdušia, vody a pôdy. V ňom stanovila tento cieľ. Do roku 2030 znížiť množstvo mikroplastov vypúšťaných do životného prostredia o 30%. Európsky parlament sa aktívne zasadzuje za prijatie komplexných opatrení na dosiahnutie tohto cieľa. Poslanci skúmajú možnosť zákonného zákazu úmyselného pridávania mikroplastov do výrobkov. chcú nájsť inovatívne riešenia, ktoré zabránia tomu, aby sa mikroplasty z prania alebo z odpadových vôd dostávali do riek a morí. Problém je veľmi zložitý, ale parlament je pripravený preskúmať všetky jeho aspekty. Budúcnosť bez plastov je reálna. K jej dosiahnutiu však musí podľa svojich možností a schopností prispieť každý. Bez ohľadu na to, aké prísne alebo komplexné sú právne predpisy Európskej únie a Európskeho parlamentu, konečný výsledok závisí od nás všetkých. Ako spotrebitelia totiž máme veľkú moc, a to vďaka našim rozhodnutiam o tom, aké výrobky si vyberáme. Ak je to možné, vyhýbajme sa jednorazovým plastom. Hľadajme trvalejšie alternatívy a dbajme na správnu recykláciu. Pretože každý malý krok je súčasťou veľkej zmeny. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
2: Хто допомагав будувати сьогоднішню Європу? Це були не лише інституції та договори. Це були люди. За кожним кроком до європейської інтеграції стоять особи, які захищали демократію, просували права людини та допомагали зближувати країни. Щоб відзначити ці внески, Європейський парламент заснував нову нагороду під назвою «Європейський орден за заслуги». Це перша така громадська нагорода, присуджена інституцією ЄС. Голова Європейського парламенту Роберта Мецола оголосила перших лауреатів. Європу завжди будували визначні жінки та чоловіки з усіх верств суспільства, які мали мужність протистояти буремному минулому, подоланню розбіжностей, руйнуванню бар'єрів, поваленню диктатур та подоланню криз, щоб змінити наш континент на краще та побудувати краще майбутнє. Ця відданість побудові Європи заслуговує на визнання. І саме тому Європарламент заснував Європейський орден за заслуги, щоб вшанувати тих, хто не просто вірив у Європу, а й допомагав її будувати.
3: This commitment to building Europe deserves to be celebrated, and this is why this parliament established the European Order of Merit to honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
2: Список лауреатів відображає різноманітні способи, якими люди можуть зробити свій внесок у розвиток Європи в усіх сферах – від політики та дипломатії до прав людини, науки та культури. Найвища відзнака – почесний член Європейський орден за заслуги. Цю нагороду отримали колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, лідер польської демократії та колишній президент Лех Валенса, а також президент України Володимир Зеленський. Низка інших лідерів та осіб були нагороджені званням почесного члена або члена Європейського ордена за заслуги. Йдеться про колишніх президентів, політиків, гуманітарних діячів, науковців та митців, які зробили значний внесок у європейські цінності та інтеграцію. Серед них – колишня президентка Ірландії Мері Робінсон, шеф-кухар і гуманітарний діяч Хосе Андрес та учасники ірландського гурту U2. Нагороду було засновано 2025 року, щоб відзначити 75-ту річницю Декларації Шумана, подію, яку багато хто вважає початком Європейського Союзу в тому вигляді, у якому ми знаємо його сьогодні. Тому що ЄС – це більше, ніж інституції чи політика. Це також історії людей, які повірили і допомогли втілити його в життя. Цей подкаст підготовлено для вас Європейським парламентом. Дізнайтеся більше на нашому вебсайті.
4: For hver måned, der er gået siden Rusland startede sin storstilede invasion af Ukraine, er krigens miljømæssige konsekvenser hurtigt blevet større og større. I juni 2023 blev Kakhovka-dæmningen ødelagt. Det gjorde blot endnu mere skade på naturen, og så øgede det den internationale opmærksomhed på den miljømæssige side af krigen. I denne podcast vil vi se nærmere på de miljømæssige konsekvenser, som konflikten har haft for miljøet. Siden fjendtlighederne begyndte i 2014, og især siden Rusland startede sin storstilede invasion af Ukraine den 24. februar 2022, har konflikten mellem de to lande ikke kun forårsaget tusindvis af ofre, en flygtningekrise og et økonomisk chok. Den har også gjort alvorlig skade på miljøet. Ruslands krig har sat sit klare aftryk på den ukrainske natur. Skader på industrianlæg har forårsaget kraftig luft-, vand- og jordforurening. Det betyder, at mange vandressourcer er forurenet, og at mennesker udsættes for giftige kemikalier. Krigen er også gået ud over Ukraines store biodiversitet. Skovbrande, skovrydning, eksplosioner og bygning af befæstninger er alt sammen noget, der skader dyrelivet og ødelægger naturlige levesteder. Det gælder også levesteder, der er beskyttet i biosfærereservaterne og nationalparkerne. Bombardementerne omkring Zaporizjzja atomkraftværket, som er det største af sin slags i Europa, har også været med til at forværre problemerne med sikkerheden. Ifølge Ukraines Ministerium for Miljøbeskyttelse og Naturressourcer forårsagede Ruslands invasion fra krigens begyndelse og frem til midten af juli 2023 miljøskader for omkring 53 milliarder euro. FN's miljøprogram har vurderet, hvordan krigen har påvirket miljøet i Ukraine, og det understregede, at Ukraine står over for adskillige kriser, som er forbundet med kemikalier, ammunition og militært udstyr, tilstedeværelsen af en række forurenende stoffer og skader på vigtige infrastrukturer, byområder og naturområder. Krigen er også gået ud over den ukrainske landbrugsproduktion, som er af afgørende betydning, ikke kun for landets økonomi, men også for den globale fødevaresikkerhed. Fysisk nedbrydning, udbredt kemisk forurening fra miner og berørte industrier samt eksploderet ammunition er alt sammen noget, der har haft en alvorlig indvirkning på millioner af hektar ukrainsk landbrugsjord. Beviser peger på, at det var russiske styrker, der den 6. juni 2023 ødelagde Kakhovka-dæmningen, som var den største dæmning i Ukraine. Mange fordømte ødelæggelsen af dæmningen og kaldte det for decideret miljøødelæggelse og den værste miljøkatastrofe i Europa siden Tjernobyl. De katastrofale oversvømmelser satte tusindvis af hektar jord under vand, krævede snesevis af menneskeliv og fordrev tusinder. De gjorde også, at der ikke var normal adgang til drikkevand og at flere vandingssystemer brød sammen. Hertil kommer, at mange ton forurenende stoffer blev frigivet og drev ned i Dniprofloden og videre ud i Sortehavet. Seks lande, blandt andet Rumænien og Bulgarien, har kystlinje ud til Sortehavet, og det er forbundet til Middelhavet. Frigivelsen af de forurenende stoffer påvirkede også havøkosystemerne i regionen og i andre lande. På grund af ødelæggelsen af dæmningen er der også i stigende grad opstået bekymring for sikkerheden omkring Zaporizjzja atomkraftværket. Det skyldes, at dæmningen var den kilde, hvorfra kraftværket primært fik kølevand. Den var dog ikke den eneste kilde. Ukraine vil have, at Rusland skal betale erstatning, også for miljøskader. Sammen med sine internationale partnere har Ukraine prøvet at finde måder, hvorpå man kan sikre, at Rusland holdes ansvarlig for sine handlinger. Miljøødelæggelse har været opført som en strafbar handling i Ukraines straffelov siden 2001, men mange mener, at sagen bør forfølges på international plan, så man sikrer, at Rusland i passende grad holdes ansvarlig, og at landet betaler tilstrækkelig erstatning. Men uanset hvordan Ukraine måtte ende med at modtage erstatning, vil der være udfordringer forbundet med det. Processen er kompliceret og bestemt ikke lige til, og så er der meget få fortilfælde af den slags erstatninger. I januar 2023 vedtog Europaparlamentet en beslutning om oprettelse af en domstol for aggressionsforbrydelsen mod Ukraine. I beslutningen anerkendes det også, at der er en forbindelse mellem krig og langsigtede skader på det naturlige miljø og klima. Desuden udtrykte parlamentet i beslutningen, at det bakker op om FN's generalforsamlings anbefaling om at oprette et internationalt skadesregister, der skal fungere som dokumentation for fremtidige erstatninger for skader på det naturlige miljø og klimaet. I midten af juni 2023 vedtog parlamentet endnu en beslutning, denne gang om en bæredygtig genopbygning af Ukraine. I den beslutning fordømte parlamentet Ruslands ødelæggelse af Kakhovka-dæmningen og understregede, at denne handling forårsagede miljøødelæggelse og udgør en krigsforbrydelse. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere oplysninger på vores hjemmeside.
5: Mit dem Europäischen Jugendkarlspreis werden Projekte von jungen Leuten ausgezeichnet, die die Demokratie in Europa unterstützen und Zusammenarbeit und Verständigung in Europa und der ganzen Welt fördern. Die Auszeichnung rückt die Arbeit junger Menschen in den Mittelpunkt, die sich tagtäglich für die Stärkung des gemeinsamen europäischen Identitätsgefühls einsetzen. Der 2008 ins Leben gerufene Preis wird gemeinsam vom Europäischen Parlament und der Stiftung Internationaler Karlspreis zu Aachen verliehen. Jedes Jahr wählen Jurys in den einzelnen Mitgliedstaaten jeweils ein Projekt aus. Die Gewinnerprojekte aus den Mitgliedstaaten werden anschließend zur Preisverleihung nach Aachen eingeladen, wo die drei besten Projekte bekannt gegeben werden.

Volby jsou za rohem. V období od 6. do 9. června půjdou miliony občanů k urnám, aby v evropských volbách rozhodli o budoucnosti Evropské unie. Evropský parlament je jedinou institucí Evropské unie, jejíž zástupci jsou voleni přímo. Volby do Evropského parlamentu se tak řadí k největším demokratickým událostem na světě. V této sérii podcastů rozebíráme vše, co o nadcházejících evropských volbách potřebujete vědět. V dnešní epizodě se podíváme na důležité téma. Jak najít spolehlivé zdroje a rozeznat oficiální informace pocházející z evropských institucí. To je zvlášť důležité v dnešní době, která je plná

0: z informací.
1: Jak se volby do Evropského parlamentu blíží, je důležité si zjistit spolehlivé informace o kandidátech, jejich programech a důležitých a aktuálních tématech. Jenže na internetu je plno zavádějících informací, takže odlišit, co je pravda a co výmysl, nemusí být vždy úplně jednoduché. Dnes si povíme o strategiích, které vám pomohou se v záplavě informací lépe vyznat. Ze všeho nejdřív si pojďme připomenout, proč jsou spolehlivé zdroje vlastně důležité. Zavádějící informace totiž mohou ovlivnit to, jak na věci pohlížíme a jak se rozhodujeme, zejména pokud jde o volby. Evropská unie je složitá organizace a pokud chce člověk porozumět tomu, jak funguje, potřebuje mít přesné informace.
0: Když něco hledáme na internetu, většinou jako první zadáme klíčové slovo do vyhledávače. To není špatný začátek. Jen je potřeba mít na paměti, že první výsledky vyhledávání nemusí být vždy ty nejspolehlivější. Většinou se totiž jedná o nejnavštěvovanější stránky nebo jsou zkrátka sponzorované. Pokud chcete spolehlivé zdroje, jedním z prvních kroků je zamířit přímo na oficiální webové stránky evropských institucí. Tam naleznete přesné a aktuální informace nejen o jednotlivých politikách a právních předpisech, ale také o tom, jakou úlohu konkrétní instituce mají. Hlavní oficiální internetovou stránkou Evropské unie je europa.eu, která nabízí spoustu informací přímo od zdroje.
1: Jak ale poznáte, že se jedná o oficiální stránky Evropské unie? Nejdůležitějším znakem je, že všechny oficiální stránky končí doménou europa.eu. Navíc si je můžete přečíst ve všech úředních jazycích Evropské unie. V dolní části jsou uvedeny odkazy na ostatní evropské instituce či kanály. Fakta a čísla na oficiálních webových stránkách procházejí kontrolou a jsou ověřována ve vědeckých zdrojích a u statistických institucí. Také doporučujeme sledovat oficiální účty na sociálních sítích, které evropské instituce sami provozují nebo je alespoň schválili. Tyto účty často prezentují spolehlivé aktuální informace a vysvětlují důležitá témata. Ověřené účty obvykle poznáte tak, že u jména mají modrou fajfku, což značí, že jsou pravé. Kromě toho je také dobré zavítat na oficiální stránky politických stran a kandidátů do evropských voleb. Tam totiž můžete získat podrobné volební programy, které vám pomohou se informovaně rozhodnout.
0: Velmi důležité je pak informace ověřovat u více zdrojů. Pokud narazíte na překvapivou nebo kontroverzní zprávu, ověřte si její pravdivost u seriózních novinářských organizací nebo na internetových stránkách, které se na ověřování faktů specializují. V neposlední řadě buďte obezřetní, co se týče informací sdílených na sociálních médiích. Sociální sítě sice mohou být velmi užitečné, pokud chcete navázat kontakt s ostatními a mít aktuální informace, ale zároveň mohou posloužit jako živná půda pro zavádějící informace. Než něco z internetu budete sdílet nebo považovat za pravdu, vždy si nejprve ověřte zdroj a autora.
1: Takže abychom si to shrnuli. Vyhledávání spolehlivých zdrojů před volbami do Evropského parlamentu je klíčovým krokem k tomu, aby se člověk mohl informovaně rozhodnout. Pokud se tedy chcete orientovat v záplavě zavádějících informací a svá rozhodnutí mít pevně podložená, procházejte si oficiální webové stránky, ověřujte informace z několika různých zdrojů a k obsahu na internetu přistupujte kriticky.
0: Váš hlas rozhodne o tom, kteří europoslanci vás budou zastupovat při přípravě nových právních předpisů a také se podílet na tom, jak bude vypadat Evropská komise. Jejich rozhodnutí pak budou mít přímý dopad na každodenní životy lidí v celé Evropské unii, včetně vás samotných. Demokracie není samozřejmost. O demokracii musíme společně pečovat, je to zodpovědnost nás všech a každý z nás v ní má svoji roli.
1: Další podcasty si můžete poslechnout na portálu Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.